Sylvia Swart an sin. Beg labbra grainiaun a rísiniu le tjocht cho hard le ní gémas fihe no tríche kém en átjene. Beg an tjocht a sérgi en neskirt na tíre. Beg sé begán nýs fúrja san irhur le tjocht sús le gá chémas fihe kosh kosta. Beg sé tjíra man ocht le tjocht idur ein chém djeg aga sacht gém djeg haríhe. As Marseille na Franke nýs sehan grúpa Watcha Clan.